Kým časy už nastaví, ještě baví, počekaví, vojdana, dana, vojdana. Ještě baví, počekaví.